0: This is Color Radio on 98.4 and 99.3 FM in Dresden and stream.colorradio.org worldwide. You're listening to Color Radio.
1: Da. Scheiße. Da. Scheiße. Da. Scheiße. Scheiße. Da. Da. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße.
2: Tam. Kam císař pán šel sám.
3: Tam. Kam císař pán šel sám.
2: Šlišla s náma.
3: Šlišla s náma.
2: Ta známá nymfa z amfiteátra.
3: Ta známá nymfa z amfiteátra.
2: A milovali jsme se jako v mídelnici.

0: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce.
1: Prosím, pane, šukám štěstí
0: v lásce. Šlo to hladce.
1: Poštěstím si v lásce.
0: Umgezogene Fratze.
1: Šlo to hladce.
0: Umgezogene Hosenträger. Immer wieder was wir später. Prosím, pane, koch nevysypat doutná.
1: Prosím, pane,
0: ještě doutná a už zase. Králíci v něm jak prase. Prosím, pane, koš.
1: V něm jak prase.
0: Vysaj rajtovat a rajtovat do košic.
1: Vysaj rajtovat
0: a rajtovat do košic. Vytnoutající koš je znameňáněk plamenech. Který kdysi spolu spratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
2: Prosím, pane, tady doutná koš. A možná je to šok pro celý Jirkov,
1: říká Ježí.
2: A Ježí říká ještě víc. Ježí říká to tolik, kolik člověk slyšet chce. Prosím, pane, tady doutná koš. A možná je to šok pro celý Jirkov, říká Ježí. Ježí říká Ježí, Ježí říká. A jí toto nevadí, že tady doutná koš. V šoku to úmyslníka.
1: Jí toto nevadí, že tady doutná koš. V šoku toho úmyslníka.
0: Je to blbý
2: košošok, šok, šuk, ještě šluk a máme výluku. Prosím, pane, prosím, pane, auto, pane, kann ja jede Sachen. Ich bin de Cezanne, vom Cezanne, du.
1: De Urologin gsi.
2: Vom Cezanne, Urologin gsi.
1: Urologin Urologin gsi.
2: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce a poštěstím si v hlásce. Šlo to hladce, ungezogene Fratze.

On za ten kanistra udělal to. Přesto byl strašný smrad, to je rakovina. A zničený koš, když to doutná, jo, když koš stojí. Škoda, že neprodávají už tu fiš. Víš, tamto. Víš, co myslím, tu fiš tady. Co to znamená, že frace to chlapec, že? Spratek, už klepnu. Spratek, už klep. Spratek, už klep. Spratek, už klep. Spratek, už klep. Spratek, už klep. Spratek, už klep. Spratek, už klep. No, no, no, no, no.

0: Geniální věta, ne? Geniální věta, ne?
1: Konečně mlčela,
0: ale to člověk jedenkrát dojede,
1: že celý život kecala a jeden moment si uvědomila, že by měla mlčet.
0: A to bylo nejgeniálnější.
1: No. Ona věděla, o kom mluví,
2: No.
1: To se tam fakt všecko probírá, jo? Všecko do obchodu, no.

0: Schatzko!
1: Hola,
0: Hohelie
1: kuhenje teplo, tatka dneska že v depu, ajna tu novo plovouci. Mamka peče protvan buche, dcera čvuchtík babičce. A tatka je buchtový. Mamka je masová. Poláchu henně teplo, každá rodina by měla zakládat stát ve státě, aj proto tatka dže v depu nejen dneska, ale zajtraj. Však není žádný špicbold kuršl, který už dávno vyděláno má. A u poláchu henně teplo, tatka topí, aj v depu mamka přece peče protvan, dcera čtvrtý nedodělanou. Každým krůčkem zakládat stát ve státě, jinak nejsme rodina. Buďte statečná jak teta, vzputte děti vždy před pátou, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. To.
2: Nicht für die Schule,
1: to.
2: Für das Leben lernen wir.
1: Ne, to nenajdeš jen tak. To najdeš jen hen, bléde henne, blédý nehet, plaches henlein, übernächtigt. A u poláchu henje teplo und bei Feldmanns gibt es was. Zajtra děcka budeme moudřejší, dneska tatka dže v depu, jak já jen ten vyčepu, se sebe dostat vůbec nic. Jejda jenda už má naděláno, boží láno drží balabán.
0: Babička nám drží palce.
1: Babička nám drží palce. A každý člověk je v právním vztahu, proto to teplo, ta pohoda, to jo. Celý v protfan to go. Die Bratpfannen Hausfrau hilft fleißig beim Hausbau. To teplo do depo, ten člověk chce klid. A klid je základ. Protože člověk bez klidu je člověk smutný. Na základ nalákat, nalakovat plot. A večer před spánkem zaspívá nám Gott. Gott nebo Gottwalda, Hannewald jako předskokan. Ve Vorsprungu lesník, Bože, lidi milí, tu písničku znám.
0: To go, to go, to go, to go. Celý protván, to go, go, go, go. Go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
1: Mama.
0: Tam.
1: Da. Scheiße.
0: Kancísař pán šel sám.
1: Tam. Da. Scheiße. Kam císař pán šel sám.
0: Šli šla s náma. Ta známa nymfa z amfiteátra.
1: Ta známa. Ta. Scheiße. Nymfa z amfiteátra.
0: A milovali jsme se jako v mídle.
1: Scheiße. Scheiße. Scheiße.
0: Scheiße.
1: Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße.